si v lepoty nechta našete. Těty navždy z úranu to bléva si v lepoty nechta našete. Těty navždy